než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

0: mi život dáva boky.
1: Je to close game, ale ešte viem bojovať. Nemám centimetre, ale stačí zo pár trojok dať.
0: Tak prišiel som hrát, ne na vejlet, že to bylo držení rozhodčí, kup si brejle. Kup si.